0: 好，我们先抓紧时间来看看两队在赛前采访的情况。
1: Vlastně úplně nový střed, co vás k tomu vedlo. Pět změn v sestavě a nehraje Schulz ani Tomáš Souček, tedy dva hráči z velkých klubů.
2: Tak museli jsme reagovat na poznatky z minulých zápasů. Ta volba padla na tři nejlepší středopolaře české lize, který jsou schopni vytvořit kombinační servis pro špejci, kde posilujeme Patrika Šejka a Adama Vaška.